0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Čána, Rajno Gail, Regio Makom, bežím som nek dačšejn kompania, dačšejn energii, a kolma ton ospinána. Džurnata vera zabieha, a belda hil weekend, šem štizreč, temperatúra ta výchet u 30 grad Celsius. Biznase u 30, hana možno džej. Aktar tal til lejla, 16 grad, u bež nibdew, Olivia Rodrigo, wahda bil ġodda daħħa, tlaqna.
1: It's Ryan and Gail, 3 till 7.
0: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.